Ježíš se omlouvá další místa, aby svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přečíst na dluh života.

a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se. V křečovav se vří, aby chutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížení.

A kdy už konečně taky jednou já pořád tahat do prázdna. Promiň, když jsi byla docela milá.

Měl bych možná něco říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ten dekolt Madame Hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

Celá se třásla, ač zima nebyla, jak byla zmoklá, moc se mi líbila. Celá se třásla, ač nebyl mráz, tak jsem se zeptal, nemáte čas? Celá se třásla, ač zima nebyla, strkotem zubů tiše mi pravila.

Vzal jsem jí do bystra, aby se zahřála. Vyprávěl anekdoty, ona se nesmála. Vzal jsem jí do bystra na horký krok, protože z bystra ke mně domů je to už jen krok.

plakala. Došel jsem za nákupem, aby se vyspala. Došel jsem nakoupit a nežli jsem se vrátil, někam mi zmizela, tak jsem jí ztratil. Nový den churavil a bylo pondělí, zůstal mi po ní jen dolíček v posteli. Čas je to jediný, co mi teď zbylo. Čas je to jediný, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný, co mi teď zbylo.

Přišla žabka k večeru k zelenému jezeru. Rejděli tam kačice, vítali jí křičíce. Vítej žabko, přišla z hod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pij a jes.

0: to nářez.
1: Hned mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připila, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházej jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod, trhá žabku o závod.

osvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři píva recidíva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žigůly. Zašílen

0: stavu.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

už ji zahlíd, zašitej v roští, jaká je štíhlá, žádný sádlo. Tuhle tak dostat, mlsně se volís, no to by bylo, ale žrádlo. Odvahu sbírá, kuje plány, jak by se k ní dostal bez pozvání. Přeskočím plot a

potom měsíc jedla kneke broty z tvarohé. Pro kluky z ulice byla vždycky

spíš nebo tím. Ptala se mě jednou, když se mnou zbyla sama. Povídám já na to, na co

rovnou na věc. Tak proč se se mnou nevyspíš, mistryně světa v kartách? A porvo

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

a že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer nás

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde.

Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí, takhle asi smutek

Když se tímto chajda stane vilou, poděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou.

Působí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvít.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

velký dálky, poštovní hluby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jako kraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase krůt.

vodítka těch mých nočních můr. Tak těma každý rád netříská. Pak o tom zpívá trubadur.

Zapaluju sirku, zapaluju sirku, liju Johnny Walkera na Walkera Jirku. A teď budu ignorant, letí Heidegger, Heidegger.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: stájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

jedno chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

Mělo by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou, jindy hlady, mládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

Ámu. Kdyby smrtka měla mladý, zapomeňme na zásady, s kým by to bylo, s kým by to bylo. S kterým asi šťastným tátou, já bych nemohl se zubatou, ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý.

prastarej přívěs, od strejdy spleší, který ví i dnes, co všechno řeší, příjemně suchej flek, jak sám.

snoje, víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Z hrdelo dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z típlých slov, z hlavou k zemi pod hvězdami.

zadvalo do borca. Bortí si cestu šerem, radlice v tvrdé hlíně. Dokud je nepustíme, byť třeba nikdy vzplanem, prosím, ať nespaníme, doufám, že nespaníme.

nechodí, jen někde dusno je. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdelo dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl.

nám století. Thank you.

na obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera a jdem se zas ven potácet. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrhla náměstím.

žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Čmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné zpropitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek.

letíme světem, všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skutky, sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy, koukám ze z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

chci se radovat a zubit opřen v radce o kostelní stěnu. Moje údolí zurčelo potoky a pivem ze sudů. Ačkoliv žíznivý, nepil jsem patoky a pídě ani ne.

za stinných časů zpívat písně stinné je osud trubadura. Koně výjíždějí do soutězky nahoře ve skalách.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Střední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden. Jsem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

0: rádi refrémy.
1: Máme rádi refrémy, protože se opakují.
0: Protože?
1: Když to nemá refrémy, z rádií tě vypakují.
0: Z rádií tě vypakují.
1: Jedna písnička pro skvělý rádia, nic se v ní neřeší,

svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady, všechny reklamace řeší Chárun v černým hábu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři, na strohadle vrásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovi skočka šije na tebe boudu.

0: kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý tribus jedno na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

0: to mých soch.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás. Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáváš vlastní hlas. Rozhlíž

vstávají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

Jako malé dítě zavíral jsem před ženami dveře, studen, aniž bych co viděl o nevěře. Pak co malý chlapec s nemorální silou, pozoroval jsem ty ženské dveřní škvírou. A když jsem byl statným mužem, zavíral jsem dveře zevnitř u žen. A pak co by starší pán, čekával jsem na ty ženské marně s dveřmi do kořán. A teď zamykám dveře na petlici, věřím svému nosu. Ta jistá šmejdí po ulici a v ruce drží kosu.

slzu ze tvých řas. Zdvíhám kotvy, už je čas. Tak tě naposledy mezi dveřmi

0: Hej ty do čerst, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.
1: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim větší.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů, v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel s

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane, vany, řekne

ho zhledají. Sousedé si před usnutí, co si šeptají, jakože by chtěli být a vlastně nebudou. O poschodí víš, se láhev otvírá, ten druhý si pod gumičkou vlasy rozpustí. Pak se chytnou zuby nechty a už nepustí. Když se jeden narodí, ten druhý umírá.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

0: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta, zaplněný autobus jel ke stanici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl předními to dveřmi, v tváři výraz chápající dovnitř Líšu vedl, a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí

písně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

nikoho známe. Směj se, směj, tady není radno tančit. Parket je za

Hej, mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, mistři váčí.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekl.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

nové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch please.

svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zaskočit nemůže, mě nějaký problém.

teď o tom, jak mi to pálí, ví se to tu i tam, blízko i v dáli. Všechno vím, všechno znám, jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napad mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedlubena, celere a dýni, pohromím tchána, okouzlím tchýni. Za každýho čas

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

Pak zahrnu hlízy, všechno hned udělám, tak jak si řeknu, kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máladu a nahoru frňák, doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Vzal jsem ti, brácho, a na ou

háčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a

odešla si tiše, stejně tiše, jako vždycky přišla k nám. Nemysli si, že tvůj

lidem, které nikdo neruší. Teď už rychle vstanu, dlouhý smutek přece chlapům

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vlaštovko let přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín. Věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

až budeš unavená. Pírka ti pofouká, Máří Magdaléna, Vlaštovko, leď nás chudé veď.

Goška už zdrhla, asi není dost zvrhla. Luna Park svítí na osamění. Zavoní káva,

a je mi fajn, vždyť každý z nich tu znal. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

hlasem zvonu, ať jejich srdce ve tvém zní. Pak méně místa zbude tomu, co myšlenky tvé zneklidní. Naplň si uši hlasem ptáku, ať tvoje touhy povznesou. Pak hromy blesky z černých mraků,

Ta kolej totiž mimo vexl můj vedla na slepou. Už krev se v dlaních objeví a kola za klepou. Stůj, já volám, prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářský klíč.

číhat si na tu lízu, na tu schýzu, paralýzu za plotem. Měl jsem chycenou mízu, měl jsem plesnivou dřeň. Vylezu si na tu lepku, na tu depku, kleplou pepku za bukem.

vytržený z bloku, váhavě kladu, polostín svou sloku, slunce je za mraky, má tedy alibi, v poledne svítilo a tečlo na ryby, daleko do řeky.

válím tady za rohem, tu váže sluní. Pojď blíž, snad se nebojíš, vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý, vem si ode mě kokosku.

Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

0: posteli.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

do stropu smutně zívá nedobytý džin. Skutečnost potrhá, dál márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclony, nezakrytá noc.

Aby čas snad je paměť uschová, dnešek už nedožene chvíle klidu, svůní mechu, svět se hemží, vodu kvasu v okolí.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak v pysku.

určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jen bláskloně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne to Třešňákova mladá.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus. A zvolna trousil trus, byl jeden autobus, byl jeden autobus.

ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

nad vlny, v očích krásu, v očích sůl. Že slaností ani slabostí jsem se ještě

Když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dort ze pico z much paštiku, jedno hubky z chrstíků. Ženich nevěstu měl ploutnatu a se žábrama pihatu, musej rychle než je na čapu.

0: Ta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svědci ztratili už zábrany, přebrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, v struzi schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noce, v tom krkonožském potoce.
1: Asi táhle.

0: kritiky, hodnoťte to prosím kladně, láska chodí i k těm na dně.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme, a rosa na kolejích o

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do očí, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale to včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho

0: Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.
1: Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na báze.
1: Bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na báze.
1: Bomba.

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Ta na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

místo, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

Milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš

pevninu nevidím, hvězdy mám na blízku. S Bohem mákame ji na zlatém řetízku.

Ještě 70 kliků a mám pro dnešek padla 20 minut na hlavě stát. Odborně se zamyslet, proč fuch si je ti zvadla, co když zítra budeš se ptát. Ráno budík oknem prohodím a teprve si všimnu, boha už je zase pátek. A že touhu po tobě, tu mojí věrnou hymnu, zas přehrávám jak kolovrátek. A tak radši, až se rozední, ti dokončím tu píseň, co se mi vždycky rozutíká. Na tenise převálcuju producenta Síse a koupím dalšího budíka.

Během dopoledne naučím se hrát na basu funky, pochočím ti netopíra. Nabourám se do systému zahraniční banky, netopír má jméno Míra. Míru vyvenčím a zařídím ti cestu po Islandu, tolik šťastnej, že se známe. Až ti zavolám, abych si neuřízl k šandu a neřekla jsi mi padej kráme, abych obstál vedle tolika bezvadných maníků, který znám.

Proto odpoledne naučím psa napsat tvoje jméno a míru pozdravit dobrý den. V parku chytnu amora na uzený koleno, popiju ho a pak přijdem. Do večera spousta času, jinej by dal pauzu, cigáro a nohy na stůl. Já si ale říkám, radši skončím ve cvokhausu, jen

se moc bojí. V pátek si zaplétá copánky,

Zapálil poslední cigáro, zaplatil, že půjde domů. U kaple na návsi vzpomněl si, že vlastně nikam už nespěchá.

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo. A nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtěl.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

0: plec je
1: otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

držet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapí.

pokoje, furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči s

však jedno mě tíží, ta žízeň bez ustání, když sladkou úlevu cítím.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na železný rožeň strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala, stála za dveřma

nový talíř vložiti. Zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví. A děťátko k němu promluví.

sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

No pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul.

Když zaslechl Donald Magalavry, se svými muži hned vystoupil na hory. To zmijí hnízdo on pořádně vyčistí, kdo měl být lovcem, teď stává se kořistí.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

Vzít si chce kámen a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání. Plamená kštice ční k nebesům.

zjevem. Polibek ohně má zvláštní zvuk. Vždycky si přál být

No hrozně blízko, přemýšlím, co bych ještě měl. Když je splín, je i nebe nějak nízko, něčeho kus urvat, to bych

někdo mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej,

0: kritiků, chtěli se toulat po hvězdách, toulat po hvězdách.
1: Písničky ohraný, co zpíval se mnou, opsal z mýho bloku,

zmaluju, jak nevědomá šlapka. Hadry si navlíknu, jak z Volta Disneye.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Jak jsem řekl, mám svou nej, když jsem

svými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy,

Sakra, co bylo to poslední? Jo, už vím, ale Alzheimer ne, to ne, to co to jsem ti, Slávku, touhle písní vlastně chtěl říct.

Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Delfín má a delfínice fína sebe pískají. Bí, bí, bí, bí, bí. A já čtu ve slovníku česko-delfíní a hrozně moc s těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fína na vlnách se něžně houpají.

syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Havrani mají svátek, když plovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam

hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší. Kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí. Potichu si povídáme, uši u duší. Havrani mají svátek se mnou grátis večeří. Znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den. Z těch havraních svátků vlastně nikdy nevěří.

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u rota.

0: Ti žloutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes, yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Backa doktora.

0: diktatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostě tě požalsta, jak mě prajtík berioské lík čajke?
1: Da? Da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300 kila.

0: Zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
0: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěr.
1: Záclony pak tři.

ten, kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šíp je najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Can I move it down? Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zkýší, ty najmout dá. Kdo chce zvednout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zkýší, ty najmout dá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

rodiče potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

nepozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, v zestupu padek bída, ohlédneš se za štěstím a

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

vidí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

A tak jsem pálil archiv svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla.

dva pokoje, my dva a malá kuchyně, tak žijem spokojeně skrytě v jednom malým. 6 dřevěných polic, všechno, co máme, prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme.

Myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nesem. My dva a dva po

0: bytě.
1: Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky, cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

spod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slíly. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím podívej.

0: už nic.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

jdou na červenou, poběží stádo zeber, až v parku na Karláku zatroubí sloni. Až mě dloubneš do žeber a řekneš, tak si to tak neber, že letos zvládneš stěží, co si hravě zvládnul ještě loni. Až se nočním žižkovem rozlehne řev hladovej hlubů,

Za těch pár let se změnilo všechno, kde kdo zestárnul, v rádiu hrajou jen techno, fotky z minulých let nemají kas tam, kam nás dostrkal svět. Nemáme čas. Nemáme čas.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

světla svíček mlčky učil se a bádal. A postel neznal dřív, než sedmou odbyli. Tony třel do mastí a ze slov vařil séra. Otaše po vsetín pak prodával, co splodil. Když

Kdybych to všechno věděl, tak jsem sem nechodil. Odplul bych lodí a už se nevrátil. Nikdo mě nečekal, ani můj věrný pes. Kdybych to všechno

krytiny starých mistrů a odvážné cesty mužů, kterým srdce touhou zahoří. Pevné hřbety učebnic, vzadu se znamy jmení, srovnáno jak čtveroročních obdobích.

kupředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned.

zem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

Já jsem zákon, já jsem štváč. Já jsem zákon, já jsem štváč. Já jsem zákon, já jsem štváč.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Uživatel Bára leží v pláči, když prý je teď dospělá, tak ať si sama vydělá.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Já věděl jsem, že přijdeš, už jsme tě čekali. Vítej. Vymodlené brány se otevírají. Vítej.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel.

tiše, že Hryhory mi víckrát nenapíše. Zrovna jemu nesplní se přání,

kdo první vystřelí, kdo první padne. Světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

0: krátce po jedné hodině.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
2: Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap, chceš-li mít sendvič komplet nep. Aby byl sendvič jak má být, dobře to zvaž. Záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to za chlebem zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. Potíž je s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde, jen ne v něm. Tak to vidíš, ty sjíš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebíku ukrytou dialektiku. Ukrytou dialektiku.

Vločka ti ve vlasech roztává, můza je potvora, má morálku dvojí.

čerstvý vítr pálí do těla. A říkala jsi to sama, říkali to známí, o co muzy prosí, člověk udělá.

doufá a srdci ještě bouchá tvoje ochota. A v srdci ještě bouchá píseň života. A v srdci

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

divokou touhu. Utrácel po nocích, hnal se a hnal.

zarůstá travou. Pošťápár století nepřinesl list.

0: Matce po druhé.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.